šest nebijena a můj endoj se jednokrává. Jede to je stop, kůžo čas povolit.